Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Vysílání Signál Rádia se přiblížilo k 6. hodině raní. Za malou chvíli vám nabídneme první dnešní zprávy a po nich další hity 80. let, třeba kapelu Queen, Aliče a nebo Bee Gees.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se na silnici 19 u Nového Města na Moravě. Pozor taky na nehodu na silnici 13 v obci Libouchec na Ústecku, kde auto narazilo do domu. A 3 osobní auta jsou sobě na silnici 20 v Losiné na Plzeňsku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 11. června, čtvrtek, a hezké ráno vám přeje Lucie Sinková. Poslanci se mimořádně sejdou dnes v poledne k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. Jednání zákonodárců svolané z opozičního podnětu potrvá nejvýše 3 hodiny, protože v 15 hodin začne jiná mimořádná schůze, kterou vyvolal vládní tábor. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Dcera odbojáře Josefa Mašína a sestra Josefa Mašína a ctěrada Mašína. Kvůli činnosti svých bratrů byla komunistickým režimem perzekuována. Prezident Petr Pavel i další politici připomínají její statečnost, odvahu a také pevný charakter. Skladatel, kytarista, zpěvák, producent a textař Michal Pavlíček, výrazná osobnost skupin Pražský výběr a Stromboli, obdržel zlatou cenu OSA za celoživotní přínos. Ceny v 15 kategoriích včera pořadatelé rozdali v pražském kulturním prostoru Archa Plus. Úspěšné hudební skladatele, textaře a nakladatele Ochranný svaz autorský ocenil po 21.
0: Co se děje v regionu?
1: Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov na lince C včera večer nejezdilo téměř hodinu a půl metro. Před 7:30 na stanici Budějovická souprava srazila člověka. Provoz byl obnoven krátce před 21:00 večerní. V době přerušení provozu mohli cestující využít náhradní autobusy XC.
0: Sport.
1: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v aktuálním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. Halová mistryně světa v Oslu zopakovala umístění z Říma a znovu nestačila jen na norskou soupeřku. Tentokrát Manuel dosáhla času 50,13, což je její druhý nejlepší výkon v kariéře.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Zpočátku s lokálními mlhami a hlavně na severu a severovýchodě s doznívajícím deštěm. Během dne se vyskytnou četné přehánky nebo i bouřky. Večer srážky budou většinou ustávat a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 20. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
2: Bylo 6 hodin a to je čas, kdy na Signál Rádiu začíná ranní vysílání. To dnešní už má datum 11. června a od mikrofonu vás všechny zdraví Jirka Svoboda. Věřím, že společně vstoupíme do nového dne s dobrou náladou a vybavení spoustou aktuálních informací a zajímavostí, které tady pro vás chystám. A samozřejmě nás bude doprovázet i ta nejlepší hudba 80. let. Tak příjemné vstávání, klidnou cestu do práce i hezký celý den.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno, nový den zahajujete se Signál Rádiem a před námi je 11. červnový den. Svátek proto dneska slaví Bruno a Barnabáš. Jestli někoho s těmito jmény znáte, nezapomeňte poslat aspoň SMSku. A mezi narozeninové oslavence dnes patří například francouzský pilot Formule 1 Jean Alesi, herec Hugh Laurie, známý jako Dr. House. Svíčky na dortu dnes svoukne taky rychlobruslař Metoděj Jílek, kterému je kulatých 20 let, a slaví i herec Petr Kostka. Od nás letí velké gratulace. A dnes je taky den pozdravů, takže já vás všechny ze Signál Rádia zdravím a přeju hezký poslech.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Dobré ráno, ladíte Signál Rádio. Česko se dnes probudilo do zataženého rána. Na severovýchodě území prší a teploty se pohybují od 7 do 11 stupňů. Například Karlovy Vary a Jihlava hlásí 9 stupňů, Brno a Pardubice měří 10 a v Praze nebo Ústí nad Labem začíná den na 11 stupních. Dnes nás čeká celý den zatažená obloha. Na většině území se bude vyskytovat občasný déšť a nejsou vyloučené ani bouřky. Večer se ale obloha začne protrhávat a srážky ustanou. Maxima dnes naměříme 14 až 18 stupňů. Na Moravě bude až 20 stupňů Celsia. Takže stejně jako v těch předchozích dnech se nám také dnes budou hodit deštníky.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dnešní ráno na Signál Rádio míří k 6:30. Už se tady chystá Michal David, ale taky tady mám pár událostí, které dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Poslanci se dnes poledne mimořádně sejdou k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. V Pardubicích dnes začínají dny chleba 2026. Na akci se bude letos prezentovat rekordní počet vzorků chleba, které se utkají o titul Chléb roku. Na místě budou k vidění ukázky práce pekařů, ale i různé workshopy nebo prezentace novinek z pekařského průmyslu. Do Mladé Boleslavy dnes dorazí Spacebus, tedy mobilní maketa rakety, kde je možné zažít virtuální let vesmírem a další doprovodný program. Dlaskův statek u Turnova hostí ode dneška do soboty řezbářské sympozium. Svou tvorbu tady bude prezentovat několik desítek umělců. V jihomoravských Pasohlávkách dnes začíná Lucky Chrysler's Weekend, což je 17. ročník největšího srazu amerických automobilů od veteránů až po současné vozy. Dnes startuje fotbalové mistrovství světa v Kanadě, Mexiku a Spojených státech. Zúčastní se o 48 národních týmů, včetně Česka. A v Praze dnes startuje první etapa závodu historických vozidel 1000 mil československých.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show.
1: A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečné

0: Dobře poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia
1: na číslo 910 260 910
0: a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

Dobré ráno, ladíte Signál Rádio, kde nám právě teď dospívali Simple Minds. Je tady čtvrtek a tak vás za chvíli pozvu do kina na pár snímků, které dnes mají u nás premiéru a do 7 hodiny zaspívá například Milan Farmer anebo zpěvák Limal. Tak ať se vám Signál Rádio i nadále dobře poslouchá.

0: Na Signál Rádio jsme si dali trochu francouzštiny a jestli se chystáte vyrazit ven, tak počítejte s tím, že Česko se dnes probudilo do zataženého rána, na severovýchodě území prší a teploty se pohybují od 7 do 11 stupňů. Například Karlovy Vary a Jihlava hlásí 9 stupňů, Brno a Pardubice měří 10 stupňů a v Praze nebo Ústí nad Labem začíná den na 11 stupních. Přes den nás pak čeká zatažená obloha, na většině území se bude vyskytovat občasný déšť a nejsou vyloučené ani bouřky. Večer se ale obloha protrhá a srážky ustanou. Maxima dnes naměříme v rozmezí od 14 do 18 stupňů, ale na Moravě bude až 20 stupňů Celsia. Tak si dneska nezapomeňte deštníky a o dobrou náladu se teď na vlnách Signál Rádia postará Limal.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Dobré ráno, ladíte Signál Rádio. Už jsem prošel zpravodajské weby a vybral pro vás několik zajímavých témat, o kterých se na nich píše.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Telefonní operátoři v Česku začínají cílit na prázdninové cestovatele. Nabízejí neomezená data zdarma, televizní balíčky nebo příspěvek na nový telefon. Obecně platí, že Česká republika patří k nejdražším v Evropské unii, pokud jde o standardní ceníkové mobilní tarify. Nejlevnější data mají operátoři dlouhodobě v Itálii, Polsku nebo Francii. Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Podle nákladů z roku 2023 byly dopady nemoci, kterou trpí přes milion Čechů, vyčísleny na 120 miliard korun. Odborná společnost spolu s ministerstvem zdravotnictví proto připraví plán do roku 2035, jak nemoci předcházet a zvládat její dopady. Letošní květen byl podle meteorologické služby Kopernikus celosvětově druhým nejteplejším květnem od začátku měření. Zvlášť výrazné teplotní odchylky zaznamenaly oceány, kde teplota mořské vody dosahovala rekordních hodnot, a také Evropa, kam přišla neobvykle časná a silná vlna veder. A čeští fotbalisté se ze základny v Dallasu přesunuli do mexické Guadalajary k prvnímu utkání mistrovství světa proti Koreji. Svěřence trenéra Miroslava Koupka po letu trvajícím necelé 3 hodiny přivítalo o zhruba 10 stupňů chladnější počasí než v Texasu. V podvečer tamního času absolvují tradiční předzápasový trénink.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Je čtvrtek, den filmových premiér, a tak vás dnes zvu do kina na sci-fi snímek Stevena Spielberga Den odhalení, o tom, jak celý svět očekává po desetiletích mlčení potvrzení existence mimozemského života. Jste připraveni na pravdu? Na romantické duše čeká v kinech snímek Srdcovka o nečekaném seznámení a velkém risku, kvůli kterému je možné ztratit úplně všechno. A malí diváci se mohou těšit na animák Chao o úředníkovi, který pracuje pro megalomanského lodního magnáta. Jeho sny se bohužel nepotkávají s jeho neatraktivní prací. Možná ho zachrání dcera krále mořských panen. Více v kinech, tak hezké filmové zážitky.
1: Je tu nový den a s ním ráno.

0: Zpěvačka Vanessa Paradis nás na Signál Rádio vede k 7. hodině, přivedla i Lucku Sinkovou. Ahoj, Luci.
1: Jak jsem slyšela, Vanessu, veď.
0: Tak
1: den.
0: Si doklusala. Předpokládal jsem, že doklušeš někde s míčem fotbalovým. Dneska to začíná,
1: to
0: fotbalový šampionát.
1: To nechtěj, ježiš, to bychom projeli na celý čáře.
0: Tak náš český tým čeká zítra nad ránem první zápas vlastně s Jižní Koreou, která si prý velmi věří. A je prý podle ní téměř 100%, že náš tým porazí. Představ si, takhle hodně si věří o Korejci.
1: No.
0: Tak uvidíme, zítra se nad ránem dozvíme.
1: Třeba to sebevědomí přejde, uvidíme.
0: Třeba jo, přesně. Budeme doufat. Co máš ty ve zprávách?
1: No tak fakultní nemocnice Bulovka včera propustila amerického lékaře. To bylo velké téma, tak to probereme. A zajímalo by mě, kdo se víc těší právě, jak už si naznačil, na 23. mistrovství světa ve fotbale. Jestli fanoušci, anebo náš sporták Petr Plintovič, že ten je tak natěšený.
0: U Plintáka o tom nepochybuju. Zprávy za chvilku, po nich opět to nejlepší z 80. let. Madonna, Pet Shop Boys nebo Rod Stewart.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, ulice K Barrandovu, tady máme hlášenou nehodu 4 aut ve směru na centrum, tvoří se kolona a kamion havaroval na silnici 58 u Kopřivnice na Novojičínsku. Jezděte opatrně, Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
3: Signál Rádio zprávy.
4: Hezký čtvrteční den přeje za Signál Rádia Lucie Sinková. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na včerejším jednání výboru pro zdravotnictví poslanecké sněmovny uvedl, že na ministerstvu zdravotnictví vznikne nová sekce pro protidrogovou politiku a duševní zdraví. Samotná koordinace agent zůstane podle něj na úřadu vlády. Fakultní nemocnice Bulovka včera po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila a tak odletěl zpátky do Spojených států. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na dnešek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS2, jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Spojené státy provedly další údery na Irán. Včera to oznámilo oblastní velitelství amerických sil. Po 3:30 ráno Washington oznámil, že údery ukončil. Irán informuje o tom, že zaútočil na americké lodě v oblasti. Také uzavřel Hormuzský průliv a zaútočil na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu.
3: Co se děje v regionu?
5: I přesto, že z hlediska nabídky a prodeje bytů stále vedou české společnosti, tak na pražském trhu s byty se v poslední době daří prosazovat také izraelským developerům. K nejvýznamnějším firmám na pražském trhu s nájemním bydlením také patří izraelská investiční a developerská skupina AFI. V Praze provozuje téměř 900 nájemních bytů. Dalších zhruba 1300 bytů připravuje a nebo staví. Honza Navrátil, Praha.
3: Sport.
4: Fotbalová horečka je tady. Za mořem dnes začíná v pořadí 23. mistrovství světa a těší se na něj i náš sporták Petr Plintovič.
6: Světový šampionát se poprvé odehraje se 48 týmy, včetně toho českého. Ten se na mundial dostal po dlouhých 20 letech a ve skupině ho čeká Jižní Korea, Jihoafrická republika a Mexiko. Úvodní zápas s Koreou čeká český výběr v pátek ráno ve 4 hodiny našeho času. Hrát se bude v mexické Guadalajáře v nadmořské výšce 1600 metrů.
3: Signál Rádio počasí.
4: Dnešek přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Zpočátku s lokálními mlhami a hlavně na severu a severovýchodě s doznívajícím deštěm. Během dne se vyskytnou četné přehánky nebo i bouřky. Večer srážky budou většinou ustávat a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 20. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
3: Signál Rádio.
7: Dobré ráno, překročili jsme 7. hodinu a vám dál dělá společnost Signál Rádio. Dnes mají svátek Bruno a Barnabáš a mezi narozeninové oslavence patří například francouzský pilot Formule 1 Jean Alesi, herec Hugh Laurie, známý jako Dr. House. Svůj den má dneska také rychlobruslař Metoděj Jílek, kterému je kulatých 20 let a slaví i herec Petr Kostka. Přejeme všechno nejlepší a za chvíli už si nenechte ujít několik dnešních výročí. Jsem Jirka Svoboda a všem přeju hezký poslech.
3: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte Signál Radio, je 11. června, den, kdy bylo v roce 1959 poprvé představeno vznášedlo. Náš stroj času už roztáčí svá kolečka a vezme nás do minulosti za dalšími událostmi.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 2003 v Etiopii našly tři lidské lebky staré asi 160 tisíc let. Jde o nejstarší dochované kosti moderního člověka. V roce 1982 měl premiéru snímek E.T. Mimozemšťan režiséra Spielberga. V roce 1888 byl založen klub českých turistů. První značené turistické stezky se objevily v okolí Karlštejna, Řevnice a Zbraslavi. Díky klubu turistů také stojí rozhledna na Petříně a jezdí tam lanovka. V roce 1882 závod o mistrovství Rakousko-Uherska na jednu anglickou míli vyhrál ve Vídni pražský velocipedista Josef Kohout. A v tento den v roce 1770 kapitán James Cook najel na Mělčinu. Byl to sice pech, ale zároveň tím objevil Austrálii.
1: Signál Radio vám přeje do

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Než vyrazíte ven, dobře se oblékněte a přibalte deštník. Česko se totiž dnes probudilo do zataženého rána. Na severovýchodě území prší a teploty se pohybují od 7 do 11 stupňů. Přes den nás potom čeká zatažená obloha, na většině území se bude vyskytovat občasný déšť, nejsou vyloučené ani bouřky. Večer se ale obloha protrhá a srážky ustanou. Maxima dnes vystoupí na 14 až 18 stupňů, na Moravě naměří až 20 stupňů Celsia. Chladnější epizoda tedy pokračuje, ale podle dlouhodobější předpovědi to vypadá, že už příští týden by mohly teploty znovu překročit tropickou třicítku, tak uvidíme.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Krátce před 7:30 máte naladěné Signál Rádio. Za chvíli už nám zaspívá Janana Nini, ale ještě vám prozradím, jaké události přinese 11. červnový den.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Poslanci se dnes poledne mimořádně sejdou k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. V Pardubicích dnes začínají Dny chleba 2026. Na akci se bude letos prezentovat rekordní počet vzorků chleba, které se utkají o titul Chléb roku. Na místě budou k vidění ukázky práce pekařů, ale i různé workshopy nebo prezentace novinek z pekařského průmyslu. Do Mladé Boleslavy dnes dorazí Spacebus, tedy mobilní maketa rakety, kde je možné zažít virtuální let vesmírem a další doprovodný program. Dlaskův statek u Turnova hostí ode dneška do soboty řezbářské sympozium. Svou tvorbu tady bude prezentovat několik desítek umělců. V jihomoravských Pasohlávkách dnes začíná Lucky Chrysler's Weekend, což je 17. ročník největšího srazu amerických automobilů od veteránů až po současné vozy. Dnes startuje fotbalové mistrovství světa v Kanadě, Mexiku a Spojených státech. Zúčastní se o 48 národních týmů, včetně Česka. A v Praze dnes startuje první etapa závodu historických vozidel 1000 mil československých.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Jenna Nanini, 2 minuty po půl osmé na Signál Rádiu, za chvíli už Phil Collins, Bonnie Tyler a nebo skupina OMD.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Osobně auto narazilo do svodidel na silnici 11 ve Všestarech na Královéhradecku. Brno, Jedovnická ulice, tady motorka srazila chodce, projet se dá s opatrností a pozor taky na nehodu na dálnici D7 na 43. kilometru ve směru na Prahu. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Legendární britská kapela Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně. A vy u toho můžete být s námi. Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran. Jakmile zazní, na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá 2 lístky. Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran se Signál Rádiem.

0: se signálem na Historical Air Show.
1: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem, také dnes se můžete v našem vysílání těšit na soutěž. Budete moci získat rodinnou vstupenku pro dva dospělé a dvě děti na Historical Air Show, která se bude konat už tuto sobotu na letišti v Mladé Boleslavi. Uvidíte tam historická i současná letadla, spoustu akrobatických ukázek a další skvělý program. Dokonce bude možné se i proletět. Kdybyste o to měli zájem, můžete díky naší soutěži ušetřit za vstupné 1500 korun. O rodinné vstupenky budeme soutěžit tradičně krátce před půl devátou. Do té doby máte čas nastudovat detaily na našem webu signalradio.cz.
0: Se signálem na Historical Air Show.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Svátek má dnes Bruno a Barnabáš a právě s tímto jménem jsou spojené dnešní pranostiky. Říká se například o svatém Barnabáši, bouřky často straší, anebo prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše. No tak to vypadá, že hroznu by mohlo být docela dost, protože Česko se dnes probudilo do zataženého rána. Na severovýchodě území nám prší a teploty se pohybují od 7 do 11 stupňů. Přes den nás potom čeká zatažená obloha, na většině území se bude vyskytovat občasný déšť a nejsou vyloučené ani bouřky. Večer se ale obloha protrhá a srážky ustanou. Maxima dnes naměříme 14 až 18, na Moravě až 20 stupňů Celsia. Než vyrazíte ven, nezapomeňte si určitě deštníky.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Ranní vysílání Signál Rádia nám zpříjemnili OMD, za chvíli už to budou Nolens a nebo skupina Opus, ale nejdříve nás kolega Luděk Savana Urbánek zve do Brna. Centrum jihomoravské metropole opět zažije atmosféru motocyklové velké ceny.
1: Hezký dobrý den, na náměstí Svobody v Brně se opět rozproudí atmosféra motocyklové Grand Prix. Od 16. do 21. června se návštěvníci mohou těšit na pestrý program, zahrnující setkání s jezdci MotoGP, koncerty a výstavu historických motocyklů. Akce loni přilákala více než 260 000.

0: Máte naladěné Signál Rádio a ani dnes nevynecháme dobrou zprávu, za kterou se tentokrát vydáme do Plzně.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
2: Na Signál Rádio.
0: Jestli se letos v létě nebo kdykoliv během horkých dní vypravíte do Plzně, budete si moci užít příjemný den u zdejšího velkého boleveckého rybníka. Nově tady totiž slouží tři plovoucí mola a více nám k tomu poví mluvčí magistrátu Eva Barborková.
3: Mola jsou kotvena pevnými betonovými prvky a ten jejich povrch tvoří odolné exotické dřevo karapa. To vyniká dlouhou životností a také v podstatě elegantním vzhledem. Největší z mol je určeno především ke slunění a také odpočinku u vody. Ta dvě menší budou sloužit zejména paddleboardistům a dalším milovníkům vodních aktivit.
0: Nová mola na velkém boleveckém rybníku v Plzni nabízejí návštěvníkům komfortnější zázemí pro relaxaci i vodní sporty. Takže nezbývá, než je vyzkoušet.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Opus Life is Life, 4 minuty před 8 hodinou. Lucka Sinková je se mnou opět ve studiu, vítám tě.
1: Hezký den, ahoj Jirko.
0: Máš to stejně jako já, začít den kafem.
1: Jo.
0: Prostě
1: vždycky začnu kafem, ano.
0: Je to tak, ale na mě tady zrovna vyběhla taková zajímavá informace, co se stane, když pravidelně a ve velké míře pijeme kafe a najednou ho vysadíme.
1: Co se stane?
0: No, tak prý hodně lidí pociťuje bolesti hlavy, vyčerpání, ztrátu motivace, což může trvat i víc než 24 hodin. Na druhou stranu ale detox od kofeinu má příznivý vliv na kvalitu našeho spánku, ale tady to zlepšení přichází až po několika dnech. Tak teď se rozhodnout, jako jestli dobře spát, nebo ráno se neprobudit.
1: No, tak teď ti nevím, teď jsi mě zaskočil, ale měla jsem období, to si pamatuju, že jsem chvilku vysadila kafe, protože mi prostě přestalo nějak dělat dobře, ale pak jsem zase zjistila, kterým to nahradit a už je to jako dobrý.
0: No. A kofein ti prostě chyběl, viď?
1: Asi jo, a ono je to možná takový placebo, že vlastně si řekneš, dám si kafe, ono mě to nakopne.
0: No, kdo ví.
1: On tě nakopne i kolega,
0: co máš ve zprávách?
1: Tak prezident Petr Pavel má dnes velmi nabitý program. Ráno vyprovodil na cestu veterány a odpoledne se sejde s ministrem zdravotnictví, tak jsme to všechno zmapovali. A dnešní program na 23. mistrovství světa ve fotbale má pro změnu zase zmapovaný kolega sporták Petr Plintovič.
0: A po zprávách opět to nejlepší z 80. George Michael, Suzy Quattro nebo Sabrina.
2: Signál rádio, doprava.
0: Brno, Jedovnická ulice, tady motorka srazila chodce, projet se dá s opatrností. Policie vyšetřuje nehodu 2 osobáků na silnici 9 u Bořanovic na Praze Východ. Praha, Českomoravská ulice, tady vás u O2 arény zdrží nehoda 2 osobáků ve směru na centrum. A pozor taky na nehodu na D7 na 43. kilometru ve směru na Prahu. Signál rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné čtvrteční ráno s datem 11. června přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel dnes ráno v Opletalově ulici v centru Prahy odstartoval tradiční jízdu veteránů 1000 mil československých. Na trasu z Prahy do Bratislavy a zpátky vyrazilo 130 historických automobilů a více než polovinu z nich tvoří vozy českých značek. Dodejme ještě, že hlava státu má program i na odpoledne, to se sejde s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Hlavními tématy budou dlouhodobá stabilita financování českého zdravotnictví, rozvoj paliativní péče a také řešení nedostatku lékařů. Po nynějším ochlazení se o víkendu v naší republice podle meteorologů oteplí až na 24 stupňů, bude ale i nadále zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkami. Nové vedení maďarského ministerstva zahraničí informovalo, že jen v letech 2019 až 2023 bylo vydáno přes 10 000 diplomatických pasů příbuzným a přátelům politiků blízkých straně ex-premiéra Viktora Orbána. Neprávem vydané diplomatické pasy budou zrušeny a systém vydává těchto cestovních dokladů bude zcela přehodnocen.
0: Co se děje v regionu?
2: Festival hrdosti Prague Pride čeká v letošním roce změna. Svou hlavní část přesune z Letenské pláně na ostrov Štvanice. A tomu se také přizpůsobí sobotní duhový průvod, který letos povede po nové trase ze spodní části Václavského náměstí přes historické centrum města právě až na Štvanici. Už 16. ročník týdenní přehlídky o životě leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí proběhne od 3. do 9. srpna. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Už dnes večer vypukne 23. mistrovství světa ve fotbale. Pečlivě ho bude sledovat i náš sporťák Petr Plintovič.
3: Šampionát začne v 9 večer našeho času zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou. Druhý zápas ve skupině obstará ve 4 hodiny ráno česká reprezentace s Jižní Koreou. Ze všech 12 čtyřčlenných skupin postoupí nejlepší 2 celky. Do play-off projde i 8 nejlepších mužstev na 3. místech.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Zpočátku s lokálními mlhami a hlavně na severu a severovýchodě s doznívajícím deštěm. Během dne se vyskytnou četné přehánky nebo i bouřky. Večer srážky budou většinou ustávat a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 20. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Dobré ráno, bylo 8 hodin, s vámi ve studiu Signál Rádia i nadále Jirka Svoboda a za chvíli se vydáme na Mostecko, kde zkouší unikátní experiment v bývalém uhelném dolu. A dnes budeme také soutěžit, opět je ve hře rodinná vstupenka za 1500 korun na sobotní Historical Airshow v Mladé Boleslavi. Telefony s číslem 910 260 910 se vám budou hodit před 8:30. Zůstaňte s námi, všem přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio a teď vyrazíme na sever Čech. Na Mostecku totiž zkouší nový experiment. Tým vědců tady v okolí bývalého lomu ČSA vysadil rychle rostoucí travinu, která je schopná růst i na kontaminovaných a na živiny chudých půdách. Cílem je získat z ozdobnice obrovské biomasu s výhřevností srovnatelnou s hnědým uhlím. Více prozradí Josef Tregl z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
1: Je to prostě normální, trošku dřevnatější sláma, aby se dalo říct. Jo. Takže kromě toho, že se s tím dá topit, dají se z toho dělat peletky, tak jsme taky z toho zkoušeli dělat třeba papír a zkoušeli jsme z toho dělat taky nějaký vlákna, nějakou izolaci a máme ještě jako celou řadu dalších nápadů, třeba nechat sfermentovat a dělat z toho například bioetanol. Taky jsme to zkoušeli přidávat třeba do biopilinové stanice místo kukuřice a to se taky osvědčilo.
0: Jenom pro zajímavost, ozdobnice obrovská dorůstá až do výšky 4 metrů a z jednoho hektaru je možné získat desítky tun biomasy. Mimořádně odolná energetická plodina může pomoci s obnovou půdy narušené dolováním.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

Na Signál rádiu nám dospíval Michael Jackson. Venku je poměrně chladno, teploty jsou v těchto dnech podprůměrné, tedy úplně jiné než v roce 2000, kdy v pražském Klementinu naměřili 33,5 stupně. Dnes nás čeká celý den zatažená obloha, na většině území se bude vyskytovat občasný déšť a nejsou vyloučené ani bouřky. Večer se ale obloha protrhá a srážky ustanou. Maxima dnes naměříme 14 až 18 stupňů, na Moravě bude až 20 stupňů Celsia. Zatažená obloha se srážkami nám vydrží až do soboty, ale pak už by měla přijít změna k lepšímu. Stačí pár dní vydržet. Boys.

0: Posloucháte ranní vysílání Signa Rádia. Už se tady chystá skupina Gentour a hned po ní budeme soutěžit. Opět je ve hře rodinný lístek na Historical Air Show. Tak si připravte telefony s číslem 910 260 910. Teď ještě mrkneme na zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Telefonní operátoři v Česku začínají cílit na prázdninové cestovatele. Nabízejí neomezená data zdarma, televizní balíčky nebo příspěvek na nový telefon. Obecně platí, že Česká republika patří k nejdražším v Evropské unii, pokud jde o standardní ceníkové mobilní tarify. Nejlevnější data mají operátoři dlouhodobě v Itálii, Polsku nebo Francii. Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Podle nákladů z roku 2023 byly dopady nemoci, kterou trpí přes milion Čechů, vyčísleny na 120 miliard korun. Odborná společnost spolu s ministerstvem zdravotnictví proto připraví plán do roku 2035, jak nemoci předcházet a zvládat její dopady. Letošní květen byl podle meteorologické služby Koperniku celosvětově druhým nejteplejším květnem od začátku měření. Zvlášť výrazné teplotní odchylky zaznamenaly oceány, kde teplota mořské vody dosahovala rekordních hodnot, a také Evropa, kam přišla neobvykle časná a silná vlna veder. A čeští fotbalisté se ze základny v Dallasu přesunuli do mexické Guadalajary k prvnímu utkání mistrovství světa proti Koreji. Svěřence trenéra Miroslava Koupka po letu trvajícím necelé 3 hodiny přivítalo o zhruba 10 stupňů chladnější počasí než v Texasu. V podvečer tamního času absolvují tradiční předzápasový trénink.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Žentour, všechno bude fajn a já věřím, že fajn bude i dnešní soutěž, kde se hraje o rodinnou vstupenku na Historical Air Show. Volná je pro vás teď linka 910 260 910.
1: Se signálem na Historical Air Show.
0: Letiště v Mladé Boleslavi se tuto sobotu promění v místo plné letadel od těch historických až po současná. K vidění budou akrobatické letecké show a další doprovodný program. No a vy u toho můžete být s námi. Někdo se nám dovolal, tady Jirka, Signál Rádio, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Vlaďka.
0: Vlaďko, já vás zdravím. Už jste někdy byla na nějaké letecké přehlídce nebo podobné show? No,
2: ještě ne. Moment, já si vypnu rádio.
0: To by bylo fajn, abychom se dobře slyšeli.
2: No.
0: No, tak historická airshow, nebo Historical Airshow v Mladé Boleslavi, ta vás vlastně provede historii letectví od těch strojů z první světové války přes legendy druhé války až po moderní vojenská letadla. Budou k vidění i akrobatické speciály, dynamické letové ukázky, prostě skvělý zážitek. A jestli správně odpovíte na moji soutěžní otázku, tak rodinný lístek bude váš. Tak jste připravená, Laďko?
2: Ano.
0: Takže
2: děkuju.
0: Já se ptám, jaké dopravní letadlo navštívilo Historical Air Show v Mladé Boleslavi za poslední tři ročníky? A je to za A Embraer, anebo za B Boeing B737?
2: No, já bych řekla ten Boeing.
0: Ten Boeing. A je to správně, je to správně. Měla byste odvahu sednout do kokpitu letadla a proletět se?
2: No, měla, ještě jsem v životě nebyla v letadle, byla jsem teda ve vrtulníku, protože tatínek byl voják z povolání a tak jsem jako byla na jedný letecký akci, ale to mi byly asi, já nevím, asi 5 let.
0: No tak teď třeba zažijete skutečný zážitek a zase obohatíte svůj život o něco výjimečného.
2: Tak budu jo, moc ráda, moc těším.
0: Já vám teda gratuluju, rodinný lístek pro 2 dospělé a 2 děti je váš a přeju hezký zážitek. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak přátelé, poslední rodinný lístek na Historical Air Show budu rozdávat zase zítra touto dobou, tak si to nenechte ujít, detaily máme na webu signalradio.cz.
1: Se signálem na Historical Air Show. Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: Zpěvačka Samantha Fox přesně v 8:30 na Signál rádiu, za chvíli Modern Talking, Paul Simon a nebo skupina Eurythmics.
1: Signál rádio doprava.
0: Praha, ulice Ústecká, tady kolem nehody projedete s opatrností. Bouralo se taky na silnici 28 u Loun a policie vyšetřuje nehodu na silnici 16 u Jičína. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Skupina Culture Club v ranním vysílání Signál Rádia. A už je to tady. Dneska začíná fotbalový šampionát a dlouho očekávaný návrat našeho týmu se odehraje už zítra nad ránem. Do dějiště mistrovství světa nás vezme kolega Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.
2: Dlouhé čekání fanoušků je u konce. Naši fotbalisté nastoupí na světovém šampionátu po 20 letech v mexickém Zapopanu, kde se ve druhém utkání skupiny A popasují s asijským gigantem Jižní Koreou. Ta naopak postoupila na závěrečný turnaj už po 11. v řadě. Duel začíná v 8 večer tamního, to je zítra ve 4 hodiny ráno našeho času. Ještě předtím se dnes úderem 21. hodiny rozběhne celé mistrovství úvodním zápasem mezi jedním ze třech pořadatelů Mexikem a Jihoafrickou republikou, tedy naši příští soupeři. Půjde o reprízu startu mundialu z roku 2010, kdy hostila JAR fotbalový svátek za zvuku vuvuzel a střetnutí skončilo nerozhodně 1-1.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, vezměte si na cestoven deštníky, protože nás čeká celý den zatažená obloha. Na většině území se bude vyskytovat občasný déšť a nejsou vyloučené ani bouřky. Večer se obloha protrhá a srážky ustanou. Maxima dnes vystoupí na 14 až 18 stupňů a na Moravě bude až 20. Pátek nám potom začne většinou slunečnou oblohou, ale přes den začne od západu opět přibývat oblačnost, ze které zaprší a maxima zítra vystoupí na 13 až 17 stupňů, na Moravě bude opět až 20. V sobotu nás potom čeká dost větrný den s velkou oblačností a přeháňkami. Maxima 18 až 22 stupňů, ale v neděli se začne počasí pomalu vylepšovat, bude polojasno až oblačno, občas se objeví přeháňky a naměříme 17 až 22 stupňů Celsia. A od pondělí už se bude obloha protrhávat a teploty začnou postupně stoupat. Tak klidný čtvrtek a tady jsou Modern Talking.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Modern Talking nesmí chybět v ranní vysílání Signál Rádia. Za chvíli Paul Simon a nebo Eurythmics, a jestli potřebujete domů nové hrnečky nebo jiné keramické nádobí, případně další rukodělné vybavení, pak byste si o víkendu měli udělat výlet do Berouna. Kolega Honza Navrátil přináší pozvánku na hrnčířské trhy.
1: Hezký den, opět po roce do Berouna na Husovo náměstí o víkendu opět míří hrnčíři. Na programu jsou totiž tradiční jarní hrnčířské a řemeslné trhy. Letos jsou ve znamení řemesla nožířství. Zájemci se tak dozví, jak se nože vyrábí, jaké jsou jejich druhy a jak se správně brousí. Své umění na náměstí představí na 200 řemeslníků z Česka a také ze zahraničí. Největší zastoupení ale bude mít samozřejmě keramika a také porcelán. Vždy ručně vyráběná, a to zahradní, užitná a stejně tak i dekorativní. Pokud máte chuť na hrnčířské trhy do Berouna vyrazit, tak v sobotu můžete v čase od 8 do 18 hodin, v neděli pak od 9 do 17 hodin. Součástí programu budou i hudební vystoupení a parkování, tak to je zajištěné na mimořádném parkovišti na Louce na Závodí. Tak hezký berounský zážitek přeje Honza Navrátil.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Je čtvrtek, den filmových premiér, a tak vás dnes zvu do kina na sci-fi snímek Stevena Spielberga Den odhalení, o tom, jak celý svět očekává po desetiletích mlčení potvrzení existence mimozemského života. Jste připraveni na pravdu? Na romantické duše čeká v kinech snímek Srdcovka o nečekaném seznámení a velkém risku, kvůli kterému je možné ztratit úplně všechno. A malí diváci se mohou těšit na animák Chao o úředníkovi, který pracuje pro megalomanského lodního magnáta. Jeho sny se bohužel nepotkávají s jeho neatraktivní prací. Možná ho zachrání dcera krále mořských panen. Více v kinech, tak hezké filmové zážitky.
1: Signál rádio.

0: Dnešní čtvrteční ráno na Signál Rádiu zavírá skupina Eurythmics. Máme 11. června, 4 minuty před 9. hodinou. Lucka Sinková opět ve studiu, ahoj.
1: Ježiš, to je skvělá muzika, hezký
0: jo,
1: den.
0: Jo, ty si tady tančíš, no. Chtěla bys mít něco nového v peněžence?
1: Jo, peníze mi tam pořád chybějí.
0: Tak Česká národní banka...
1: A to nejsem sama, že jo?
0: Česká národní banka chystá novou 5000, která bude doplněná o speciální hologram a taky QR kód. Do oběhu se dostane 22. září, takže za pár měsíců. Mimochodem bude to bankovka, která bude naprosto běžným platidlem, dá se s ní platit, ale vyjde pouze v limitovaném nákladu 200 000 kusů a získat jí bude možné pouze v pobočkách České národní banky. Tím, že tam přineseš svoji starou 5000 a dostaneš tu novou. A buď to ji utratíš, anebo si ji necháš na památku.
1: Já si zrovna říkám, co s takovou 5000 peněžence, jo? Protože kolikrát mají problém ti to v obchodech rozměnit, když vytáhneš 2000, natož 5000, to pak jako je samozřejmě ještě horší situace. A ještě jsem k tomu chtěla něco dodat, už nevím, co
0: takhle,
1: to bylo.
0: Takhle, řekněme si to zcela upřímně, počkej pár let a ona ta 5000 nebude mít skoro žádnou hodnotu.
1: No, to je taky
0: to dost. Muset ani rozměňovat.
1: To nám přijde k důchodu, tohleto.
0: Co máš ve zprávách?
1: Tak poslanci se mimořádně sejdou dnes poledne, důvod uslyšíte už za chvilku. A národní parky chtějí omezit, a já se jim vůbec nedivím, přetížení turistických lokalit. Jak to chtějí provést? No mají dokonce několik nápadů.
0: Počkejte si na to, po zprávách to nejlepší z 80. let, Softcell, UB40 nebo Lisa Stansfield.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Záchranka zasahuje v Kolíně na křižovatce ulice Polebská a Havlíčkova. Tady auto srazilo chodce. Další záchranka je u nehody na silnici 37 na 38. kilometru mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Aby toho nebylo málo, tak záchranka je taky u sraženého chodce v Brně v ulici Veveří. A pozor na D8, tady se bouralo na 6. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné čtvrteční dopoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Jsou tu další zprávy. Poslanci se mimořádně sejdou dnes v poledne k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. Jednání zákonodárců svolané z opozičního podnětu potrvá nejvýše 3 hodiny, protože v 15 hodin začne jiná mimořádná schůze, kterou vyvolal vládní tábor. Poslanci na ní budou pokračovat ve druhém kole debaty o sporné koaliční novele stavebního zákona. Zastupitelé Žďáru nad Sázavou dnes ve 16:00 projednají návrh memoranda o spolupráci se státem při záměru na stavbu rychlobruslařské haly. Sloužit by měla především k přípravě vrcholových rychlobruslařů. Stát by mohla na pozemcích města ve sportovním areálu Bouchalky. Národní parky chtějí omezit přetížení turistických lokalit. Pomoci mají moderní technologie i větší osvěta návštěvníků. Správy parků tak hledají způsoby, jak lépe zvládnout rostoucí počet turistů a chránit přírodu. Cílem je rozptýlit návštěvnické davy do méně vytížených míst a součástí řešení má být i lepší plánování návštěvnosti během sezóny. Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes povede videokonferenci lídrů skupiny G7 a Číny k řešení globálních ekonomických nerovností.
0: Co se děje v regionu?
2: Ačkoliv pražští silničáři plánovali na tento víkend omezení dopravy na Pražském okruhu, tak nakonec je všechno jinak a na silnici bude klid. Plánovaná demolice 2 nadjezdů v úseku mezi Třebonicemi a Slivencem nakonec neproběhne. Důvodem jsou neočekávaná zajištění týkající se podloží. Na který termín stavebníci demolici nadjezdů přesouvají, tak to ještě není jasné. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová horička je tady. Za mořem začíná v pořadí 23. mistrovství světa a těší se na něj i náš sporták Petr Plintovič.
3: Světový šampionát se poprvé odehraje se 48 týmy, včetně toho českého. Ten se na mundial dostal po dlouhých 20 letech a ve skupině ho čeká Jižní Korea, Jihoafrická republika a Mexiko. Úvodní zápas s Koreou čeká český výběr v pátek ráno ve 4 hodiny našeho času. Hrát se bude v mexické Guadalajáře v nadmořské výšce 1600 metrů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek přinese proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Zpočátku s lokálními mlhami a hlavně na severu a severovýchodě s doznívajícím deštěm. Během dne se vyskytnou četné přehánky nebo i bouřky. Večer srážky budou většinou ustávat a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 20. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Na Signál Rádiu jsme překročili 9. hodinu, začíná dopoledne, kde vám za chvíli nabídneme pořad Miluju Prahu s Davidem Černým a mluvit se bude o potoku Brusnice, který mimo jiné protéká i Jelením příkopem u Pražského hradu. Počkejte si na něj pár minut, já jsem Jirka Svoboda a přeju vám hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dnešní dopoledne trávíte se Signál rádiem a už přichází se svým pořadem kolega David Černý, který bude vyprávět o potoku, který prakticky není vidět.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Je to nenápadný, avšak pro Prahu osudový potok. Jmenuje se Brusnice. Ze země vyvírá v Břevnovském klášteře. A přestože jeho 4,5-kilometrový tok je dnes povětšinou schován pod zemí v potrubí, zásadním způsobem ovlivnil dějiny českého státu. Bez potoka Brusnice by možná nebyl Pražský hrad, anebo by stál úplně jinde. Tomuto dnes malému potůčku, který během roku i dosti často vysychá, se v průběhu věků podařilo vyhloubit hluboké údolí dnešního Jeleního příkopu, který tak nabídl ideální strategické a bezpečné místo pro stavbu Pražského hradu, který stojí na vysoké ostrožně právě nad soutokem Brusnice a Vltavy. Ostatně kněžna Libuše ve svém proroctví věštila slávu budoucího města Prahy a určila polohu města tak, že ho na půlnoc, tedy od severu, ohrazuje potok Brusnice hlubokým ouvalem. Pražský hrad pak dal jméno celé dnešní Praze od Suchdola po Zbraslav a od Sobína po Klánovice. Hlavní pramen najdeme v Břevnovském klášteře v pavilonu Vojtěška. Podle legendy se právě u tohoto pramene setkali kníže Boleslav II. A svatý Vojtěch. Oba měli stejný sen, na jehož základě na tomto místě založili v roce 993 vůbec první benediktínský klášter v Čechách. Samotný název Brusnice nemá s brusinkami nic společného. Jméno vzniklo v dávných dobách, kdy měl potok ještě dostatek vody a prudký spád. Lidé tehdy říkali, že bručí, a odtud zešel starý název Bruska, který se časem proměnil v současnou Brusnici. Nejdelší část toku Brusnice na povrchu najdete v Jelením příkopu pod Pražským hradem. Za Rudolfa II. Se zde chovala jelení zvěř, podle které dostal příkop název. Méně se už ví, že za první republiky byl u potoka medvědinec. Medvědi, které dostal prezident Masaryk od legionářů, zde vydrželi až do 50. let 20. století. Dnes v příkopě najdete už jen medvědářův domek a ze zdi vyvírající medvědí pramen, který je ozdoben reliéfem medvědí hlavy. Když Marie Terezie nechala v 18. století kvůli zpevnění přístupu na hrad od severu vybudovat sypaný val, dnešní Pražský most, Jelení příkop se rozdělil na horní a dolní část a potok byl sveden do roury. V roce 2001 však skrze tento masivní val vznikl jedinečný průchod pro pěší podle návrhu architekta Josefa Pleskota. Tímto cihlovým tunelem dnes lidé procházejí přímo podél koryta potoka v hlubokém údolí pod hradbami hradu. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: se signálem na Duren.
1: Do Česka se po dlouhých 14 letech vrací velká hudební legenda, britská kapela Duran Duran. Vystoupí už 24. června v pražské O2 aréně a vy u toho můžete být s námi. Stačí v příštím týdnu velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran, třeba Ordinary World, The Reflex, Wild Boys a mnohé další. Jakmile zazní, vytočte rychle číslo do našeho studia 910 260 910. Ten nejrychlejší, kdo se dovolá, získá 2 vstupenky a užije si velkolepou show s největšími hity kapely Duran Duran. Držím vám palce a detaily najdete na našem webu signaradio.cz.
0: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duran Duran od Signál Rádia. Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show. A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečné

0: dobře poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia na číslo 910 260 910 a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Máte naladěné dopolední vysílání Signál Rádia, za chvíli zaspívají Supertramp anebo zpěvačka Spáňa, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který nás zavede do zbrusu nového poštovního muzea v Praze.
1: Národní technické muzeum včera slavnostně otevřelo poštovní muzeum jako své šesté nově získané. Ve Vávrově mlýně v Praze, v sousedství kostela svatého Klimenta a novomlýnské vodárenské věže, zpřístupňuje novou expozici věnovanou technice, poštovnictví a komunikaci a zároveň obnovuje prezentaci unikátních Biedermajerovských interiérů s nástěnými malbami Josefa Navrátila. Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku letos navíc oslaví 50 let od otevření. Další expozici zapůjčilo Národní technické muzeum do nově zrekonstruované konírny zámku Zápy na Česko-Lipsko. Jsou to povozy a kočáry z dob, kdy poštu vozili ještě koně. Vícenová ředitelka nového muzea Marie Švjatkovská.
2: Já jsem velice ráda, že můžu představit vůbec novou ideu poštovního muzea, které dosud bylo známo jako muzeum známky. Konkrétně se jedná vlastně o Vávrův mlýn, ve kterým se teď nacházíme. Od ledna tohoto roku muzeum poštovní je součástí Národního technického muzea a připravilo vlastně novou formu prezentování toho fenomenu komunikace. Takže dnes můžeme vidět novou expozici, která se jmenuje Technika na poště a ne po 108 letech konečně spolu.
1: Z Muzea slávy pošty zdraví Luboš Dvořák.

0: Závěr další hodiny dnešního vysílání Signál rádia kapela Elán. 2 minuty nás dělí od 10. Za chvíli další čerstvé zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let. Marihead, Bee Gees a nebo i Nexus.
1: Signál rádio doprava.
0: V Brně vás drží nehoda na silnici 42 Židenická ve směru Vinohrady na estakádě. Další nehoda je v Brně na silnici 42 Porgesova, tady se srazilo auto s motorkou. Zdrží vás taky nehoda na D1 na 189. kilometru ve směru na Vyškov a policie vyšetřuje nehodu kamionu na silnici 9 u obce Medonosy na Mělnicku. Místě je silný provoz. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Podle expertů je Česko silně zaměřené na vnímání chyb u ostatních řidičů, zatímco vlastní pochybení si připouští méně. Tento postoj se podle nich promítá i do chování na silnicích, kde často nechybí ostré reakce, nervozita nebo i slovní výpady. Odborníci upozorňují, že právě tato kombinace zvyšuje napětí v dopravě a může přispívat ke konfliktům. Zároveň zdůrazňují, že jde o obecnější společenský jev, který se neomezuje jen na silniční provoz. Celé Česko se od zítřka do neděle zapojuje do mapování rostlin a živočichů v rámci akce Biosmršť. Cílem je zaznamenat výskyt vybraných nepůvodních a invazních druhů, které se v přírodě šíří. Některé z nich patří na unijní seznam a Česká republika je proto povinna jejich výskyt sledovat a omezovat jejich šíření. Do mapování se může zapojit kdokoliv, stačí vyrazit do přírody s mobilem. Při explozi na jihu Číny zemřelo 7 lidí a 17 dalších bylo zraněno. Úřady vyšetřují okolnosti výbuchu poté, co jako příčinu vyloučili poruchu plynovodu, píše agentura Reuters a čínská média.
0: Co se děje v regionu?
2: Na novou kampaň pražského dopravního podniku kriticky reagují ochránci lidských práv bojující mimo jiné za trans a nebinární osoby. Důvodem je slogán Identifikuji se jako trolejbus, který se objevil na autobusu. Dopravce se brání, že jde o nadsázku odkazující na proměnu autobusové dopravy na moderní a ekologickou trolejbusovou. V žádném případě se prý nejedná o narážku osobních identit jakékoliv skupiny lidí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku 44-leté tenisové legendy Serény Williamsové čtyřhru na trávě na turnaji v Berlíně. O nové partnerce pro hvězdnou Američanku, která se tento týden vrátila po čtyřleté pauze na deblové kurty v Queen's Clubu, informuje The Times.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Místy dnes už vykouklo sluníčko, protože dnešek přináší proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Během dne se vyskytnou četné přehánky nebo i bouřky. Večer srážky většinou ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty 14 až 18, na jihu Moravy i 20 stupňů Celsia. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Je krátce po 10. hodině a vy si užíváte dopoledne se Signál Rádiem. Je 11. června a v tento den v roce 2002 obletěla svět zpráva, že se zpěvák Paul McCartney oženil s modelkou Heather Mills. Mezi hosty nechyběl například Elton John, Ringo Starr anebo zpěvačka Chrissy Hynde ze skupiny Pretenders. No a my za chvíli přidáme i další zajímavosti z hudební historie, tak si je nenechte ujít. Hezký poslech vám dal ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádio máte naladěné také ve čtvrtek dopoledne a čím se datum 11. června zapsalo do hudební historie, ví kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Začínáme 11. června 1988, kdy na stadionu ve Wembley proběhl koncert k příležitosti 70. narozenin nejslavnějšího politického vězně planety Nelsona Mandely. Ten měl upozornit na politiku apartheidu, tedy brutální rasové diskriminace a věznění nepohodlných osob. Na pódiu se vystřídala celá řada hvězd: Stevie Wonder, Whitney Houston, Phil Collins, Bee Gees nebo třeba herec Richard Gere. Televizní přenos po celém světě sledovala miliarda diváků a budoucí jihoafrický prezident byl propuštěn na svobodu o necelé dva roky později.

Jako další je tu 11. den měsíce června v roce 2005. To spoluzakladatel a kytarista Queen Brian May obdržel řád britského impéria. Za jeho charitativní a hudební přínos mu ho udělila královna Alžběta II. Ocenění se toho dne dočkal i kytarista Led Zeppelin Jimmy Page.

Skončíme před 15 lety. Klasické album The Dark Side of the Moon od Pink Floyd, vydané roku 1973, se znovu probojovalo do zámořského žebříčku. Floydi tím překonali neuvěřitelný milník tisíce týdnů strávených v tamní hitparádě.

0: se Signálem na Historical Air Show.
1: Přeju vám dobré dopoledne se Signál rádiem. V sobotu se bude na letišti v Mladé Boleslavi konat Historical Air Show a my vám na ní dáme rodinnou vstupenku pro dva dospělé a dvě děti v hodnotě 1500 korun. Vyhrát ji budete moci zítra v našem ranním vysílání. Na akci uvidíte jak historická, tak i současná letadla, ale taky spoustu akrobatických ukázek a další skvělý program. Dokonce bude možné se na místě i proletět. Zítra ráno tedy budete mít poslední šanci získat rodinnou vstupenku. Určitě si to nenechte ujít. Více o této akci zjistíte na našem webu signalradio.cz.
0: Se Signálem na Historical Air Show.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
3: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádio.

0: To je hlas. Patří nádherné Whitney Houston a teď před 10:45 přišel do studia další hlas. Ten už bude patřit Lukášovi Frélichovi. Vítám tě, ahoj.
1: Hezké dopoledne.
0: Pojďme od hlasům k autům. Ty máš rád, viď? Máš rád i veterány?
1: Ano.
0: Tak to tě určitě potěšilo, že dneska odstartovala veteránská rally 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět. Na start se postavilo 130 historických aut a vlastně všechny mají jednu velkou podmínku. Musí být vyrobeny do roku 1939.
1: Do roku 1939.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Jsou opravdu staré vozy.
0: Hodně, hodně
1: tam bych
0: staré.
1: Ještě se svým autem nemohl.
0: Ještě ne, ale hele, za pár let a budeš moc vyrazit.
1: Já mám pocit, že bych to nedojel, takže ono to vůbec nevadí.
0: No teď je otázka, kolik z těch 130 aut vůbec jako celou tu trasu zvládne.
1: To právě mě vždycky na tom baví sledovat, kdo zvládne celou tu trasu a dostane se zpátky. To teda já jako fanoušek nebo divák považuji za vítězství. A je jasný, úplně jedno, kdo
0: je
1: dojede první.
0: Je to tak. Lukáš Frélich s vámi bude v dalším programu. Jirka se loučí a zítra v 6 ráno. Ahoj.

0: Sixpence non the richer. Za dvě minuty bude 11 hodin. Hezké čtvrteční dopoledne, tady je Signál Radio. Za moment Elton John, Camouflage nebo třeba Bonnie M, to nejlepší z 80. let. Teď zprávy a info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Prahy, 14. kilometr po dálnice D11. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a blokují jeden jízdní pruh. Další komplikace vás potom čeká na Praze 4, Jeremenkova ulice u Podolí. Hlásí nehodu dvou osobáků, komunikace zatím zůstává průjezdná. Počítejte s tím a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký čtvrteční den přeje ze Signál Rádia stále Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel se dnes odpoledne na Pražském hradě setká s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Hlavními tématy jednání budou dlouhodobá stabilita financování českého zdravotnictví, rozvoj paliativní péče a také řešení nedostatku lékařů, především v oblasti primární péče v některých regionech. Hoteliéři na Slovensku zaznamenali rekordní duben z hlediska počtu hostů. Celkový počet noclehů ale mírně zaostal za stejným obdobím roku 2019. V praxi to znamená, že délka pobytů se zkrátila. Plyne to z údajů, které dnes poskytl Slovenský statistický úřad. Dodejme, že největší skupinu zahraničních návštěvníků nadále tvořili Češi. Kanada zakáže sociální sítě pro děti mladší 16 let a bude regulovat chatboty. Vyplývá to ze zákona o digitální bezpečnosti, který včera představila kanadská vláda. Provozovatelům, kteří se jim nebudou řídit, hrozí vysoké pokuty. Kanada ke kroku přistoupila několik měsíců poté, co sociální média pro mladé lidi zakázala jako první země na světě Austrálie.
0: Co se děje v regionu?
2: Někdejší budova Chemapolu v pražských Vršovicích půjde nakonec k zemi. Několikapatrový dům totiž není památkou, z jeho minulosti se zachovalo příliš málo původních prvků. Podle vyjádření developerské společnosti, které budova patří, neproběhne demolice dříve než na začátku roku 2029. Dům byl postavený v roce 1970, v roce 2004 prošel úpravami. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom dnešní los v Shenzhenu, kde se finálový turnaj od 22. do 27. září uskuteční. Titul obhájí Italky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek přináší proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Během dne se vyskytnou četné přehánky nebo i bouřky. Večer srážky většinou ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty 14 až 18 na jihu Moravy i 20 stupňů Celsia. Na Signál Rádiu opět v rytmu osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 11 hodin a 3 minuty, hezké dopoledne, přeje Signál Rádio. Zřejmě nejstarší studna na světě byla objevena na Pardubicku. Podrobnosti přidám za moment. S vámi Lukáš Frelicha na Startoutou.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Elton John, teď s námi na Signál rádiu. V archeoparku pravěku ve Všestarech na Královéhradecku postavili repliku pravěké studny. Pozůstatky studny staré více než 7000 let objevili archeologové v Pardubickém kraji. Podle nich jde o nejstarší vědecky datovanou archeologickou dřevěnou konstrukci v Evropě. Ředitel archeoparku Radomír Tichý k výrobě repliky říká.
1: My dnes prezentujeme repliku studny z mladší doby kamenné podle nálezů z ostrova u Pardubic. Snažili jsme se ji co nejvíc postavit pomocí kamenných nástrojů, které dobově odpovídají. Jsou to nevrtané kamenné nástroje, které přesně odpovídají době vzniku té studny.
0: Vše starší experimentální archeologové jsou známí především námořními expedicemi Monoxylon v replikách pravěkých dlabaných člunů.

0: Falco, Janey, Signál Radio a teď pozvánka na sobotu.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
0: Letiště v Mladé Boleslavi bude hostit 15. ročník Historical Air Show 13. června. K vidění budou jak historická, tak i současná nebo armádní letadla, nebude chybět akrobacie, precizní pilotáž nebo dynamické lety. To vše si můžete užít s celou rodinou, navíc jeden z vás úplně zadarmo. Zítra máte poslední šanci vyhrát si v našem ranním vysílání rodinnou vstupenku pro dva dospělé, dvě děti v hodnotě 1500 korun. Stačí se ve správnou chvíli dovolat do studia a odpovědět dobře na soutěžní otázku. Tak vám budu držet palce, víc podrobností najdete u nás na webu signalradio.cz.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
3: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
3: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
3: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
3: se Signál Rádiem.

Za 5 minut, 11:45 je s vámi Signál Rádio, kde hrajeme to nejlepší z 80. let. Připraven je Phil Collins, Peter Kent nebo třeba Michael Jackson. Hezké dopoledne.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver.
1: Michael Jackson, 2 minutky před polednem, tady je Signál Radio a za moment to nejlepší z 80. let, třeba Bengals, Ricky Epovery nebo Bad Boys Blue. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
2: Signál Radio, doprava.
1: Ještě stále dejte

mimořádně schází k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. Jednání zákonodárců svolané z opozičního podnětu potrvá nejvýš 3 hodiny, protože v 15 hodin začne jiná mimořádná schůze. Tu svolal vládní tábor. Prezident Petr Pavel

0: Smoky a taky prozradím, že vůně benzínu a hluk motorek ovládne centrum Brna, tak si na to počkejte.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio
1: a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Za 2 minuty bude 13 hodin, hezké odpoledne, tady je Signál Rádio. Za moment Queenie, Weather Girls nebo třeba Pet Shop Boys, to nejlepší z 80. let. Lucie Sinková chystá zprávy a já ještě dodám info z provozu.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 7, Veletržní ulice před Letenským náměstím, tady je nehoda 2 osobních vozidel, nárazově se zdržíte, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Pěkné čtvrteční odpoledne přeje u zpráv Lucie Sinková. Česká národní banka vytvořila Národní fórum pro platby, které se zaměří na rozvoj okamžitých plateb a prevenci podvodů. Jedním z cílů bude zvýšení uživatelského komfortu při okamžitých platbách, aby se staly plnohodnotnou konkurencí plateb karetních. Hygienici potvrdili výskyt noroviru u dětí, které se zúčastnily školy v přírodě v rekreačním zařízení u Sečské přehrady na Chrudimsku. Několik dětí mělo silné žaludeční a střevní potíže. Dvě z nich musely být hospitalizovány v chrudimské nemocnici a další byly ošetřeny ambulantně v Pardubicích. Podle hygieniků se obtíže objevily i u dalších žáků. O víkendu se oteplí až ke 24 stupňům Celsia. Teplejší počasí ovšem nebude úplně stabilní. V dalších dnech se postupně objeví přehánky a déšť. Po slunečnějším víkendu se tak počasí začne opět více měnit a přibude oblačnosti. Nepokoje, které vypukly v severním Irsku po útoku Súdánce, pokračovaly druhou noc. Policie zatkla 16 osob, 12 strážníků bylo zraněno, jak dnes uvádí BBC.
2: Co se děje v regionu?
4: I přesto, že z hlediska nabídky a prodeje bytů stále vedou české společnosti, tak na pražském trhu s byty se v poslední době daří prosazovat také izraelským developerům. K nejvýznamnějším firmám na pražském trhu s nájemním bydlením tak patří izraelská investiční a developerská skupina AFI. V Praze provozuje téměř 900 nájemních bytů. Dalších zhruba 1300 bytů připravuje a nebo staví. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Fotbalová horečka je tady. Za mořem začíná v pořadí 23. mistrovství světa a těší se i náš sporták Petr Plintovič.
5: Světový šampionát se poprvé odehraje se 48 týmy, včetně toho českého. Ten se na mundial dostal po dlouhých 20 letech a ve skupině ho čeká Jižní Korea, Jihoafrická republika a Mexiko. Úvodní zápas s Koreou čeká český výběr v pátek ráno ve 4 hodiny našeho času. Hrát se bude v mexické Guadalajáře v nadmořské výšce 1600 metrů.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Dnešní den je doslova aprílový, chvilku slunečno, chvilku zataženo, ale objevit se mohou i přehánky. Večer ovšem srážky budou většinou ustávat a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20. Na Signál Rádio opět v rytmu osmdesátek.
2: Signál Rádio. Signál Rádio.
6: Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio. Jestli ještě nejste rozhodnutí, jak využijete víkend, zajímavý nápad padl dnes ráno a za moment si ho připomeneme. Lukáš Frelich s vámi a tady je Fleetwood Mac. Užívejte odpoledne.
2: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Weather Girls teď s námi na Signál Rádiu. Mám pro vás tip na zajímavou akci. V Příbrami se o víkendu uskuteční setkání hornických měst. Mluvil o tom ráno Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
2: Na programu budou slavnostní průvody, výstavy nebo série koncertů. Do města by mělo dorazit přes 80 hornických spolků od nás, ze Slovenska, ale také z Maďarska, Polska, Rakouska a nebo Slovinska. Starosta Příbrami Jan Konvalinka k tomu říká.
3: Očekáváme návštěvnost v nižších tisících osob. Jsme na to připraveni po té technicko-organizační stránce. Všechny složky jsou do toho zapojeny, ať už ty složky města, příspěvkové organizace, odbory, ale tak i složky další, jako jsou hasiči, policie a tak dále. Je to, myslím si, propracované úplně do detailů. Ten program je nastavený tak, aby si v něm každý našel své.
2: Hornické slavnosti v Příbrami se uskuteční od 12. do 14. června. Kromě mnoha známých interpretů tam také zahrají hornické kapely.
1: Vstávejte se Signál Rádiem. Se Signál Rádiem.

0: Miroš Birka, posloucháte Signál Rádio. Už za moment si připomeneme hit, co jsme si nahrávali z rádia na pásku. Mohu malinko napovědět, pochází z roku 84 a zamíříme do Ameriky. Víc už neprozradím, ale rozhodně je na co se těšit. Roxette, Chicago nebo Rod Stewart, to jsou další osmdesátky a budou hrát za chvíli.
1: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show.
2: Historical Air Show.
1: A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečný

0: dobře poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia
1: na číslo 910 260 910
0: a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: Chicago, tady je Signál Rádio. Náš magneťák je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Rok 86 přinesl zajímavý úkaz na hudební scéně. Zpěvák napsal single přes noc, protože ho k tomu donutil hudební kritik a producent. Nakonec se z toho stal velký hit, přestože kritiku nějakou dobu sklízel, hlavně ze začátku po svém uvedení, ale nakonec trhal rekordy a hodně se líbil i u nás v 86. v tehdejším Československu. Bruce Springsteen, rockový Američan, zpěvák a single Dancing in the Dark.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Zpěvačka Sandra, 2 minuty před 14. hodinou, krásné odpoledne. Za moment Scorpions, Cher nebo třeba ABBA. Teď už zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, dejte na výjezdu z Brna po dálnici D1 ve směru na Ostravu, 206,5 km. Tady je nehoda 2 osobních vozidel a neprůjezdný levý jízdní pruh. Očekává se i nárazové zdržení, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve 14:00 hezký den přeje Lucie Sinková. Lepší komunikaci mezi školami a rodiči má podpořit nová mapa příkladů dobré praxe, kterou vytvořila Unie rodičů. Ukazuje způsoby, jak mohou školy a rodiče efektivněji spolupracovat. Potřebu podobných nástrojů potvrzuje i rostoucí počet stížností řešených Českou školní inspekcí. Od září loňského roku do konce letošního dubna jich evidovala zhruba 1500. Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. Na tuto problematiku upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
2: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životadárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
1: Připomeňme, že lidé v Česku mohou darovat krev od 18 do 65 let. Při havárii vojenského vrtulníku v Pákistánem spravovaném Kašmíru zemřelo nejméně 22 lidí. Stroj se zřítil kvůli technické závadě. Na palubě zahynul veškerý vojenský personál.
0: Co se děje v regionu?
3: Festival hrdosti Prague Pride čeká v letošním roce změna. Svou hlavní část přesune z letenské pláně na ostrov Štvanice. A tomu se také přizpůsobí sobotní duhový průvod, který letos povede po nové trase ze spodní části Václavského náměstí přes historické centrum města právě až na Štvanici. Už 16. ročník týdenní přehlídky o životě leseb, gejů, bisexuálů a trans lidí proběhne od 3. do 9. srpna. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Už dnes večer vypukne 23. mistrovství světa ve fotbale. Pečlivě ho bude sledovat i náš sporták Petr Plintovič.
4: Šampionát začne v 9 večer našeho času zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou. Druhý zápas ve skupině obstará ve 4 hodiny ráno česká reprezentace s Jižní Koreou. Ze všech 12 čtyřčlenných skupin postoupí nejlepší dva celky. Do play-off projde i 8 nejlepších mužstev na třetích místech.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den je doslova aprílový, chvilku slunečno, chvilku zataženo, ale objevit se mohou i přehánky. Večer ovšem srážky budou většinou ustávat a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20. Na Signál Rádio opět v rytmu 80.
0: Signál Rádio.
5: Tři minuty po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne ze studia Signál Rádia. Datum 11.6. bylo hodně bohaté na události ve světě hudby a tentokrát se týká hned několika hudebních ikon. Víc prozradím už za moment, s vámi Lukáš Frelich a teď Erik Jarman.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Scorpions, teď s námi na Signál rádiu. Narozeninový koncert, v kterém účinkovalo hned několik velkých hudebních ikon 80. let, teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Začínáme 11. června 1988, kdy na stadionu ve Wembley proběhl koncert k příležitosti 70. narozenin nejslavnějšího politického vězně planety Nelsona Mandely. Ten měl upozornit na politiku apartheidu, tedy brutální rasové diskriminace a věznění nepohodlných osob. Na pódiu se vystřídala celá řada hvězd: Stevie Wonder, Whitney Houston, Phil Collins, Bee Gees nebo třeba herec Richard Gere. Televizní přenos po celém světě sledovala miliarda diváků a budoucí jihoafrický prezident byl propuštěn na svobodu o necelé dva roky později.

Jako další je tu 11. den měsíce června v roce 2005. To spoluzakladatel a kytarista Queen Brian May obdržel řád britského impéria. Za jeho charitativní a hudební přínos mu ho udělila královna Alžběta II. Ocenění se toho dne dočkal i kytarista Led Zeppelin Jimmy Page.

Končíme před 15 lety. Klasické album The Dark Side of the Moon od Pink Floyd, vydané roku 1973, se znovu probojovalo do zámořského žebříčku. Floydi tím překonali neuvěřitelný milník tisíce týdnů strávených v tamní hitparádě.

0: Takhle zní Signál Rádio a Joe Cocker. Hrnčířské a řemeslné trhy se chystají ve středních Čechách. Zůstaňte dál s námi a dozvíte se víc. Madonna, Shakespeare Sisters a nebo třeba Pointer Sisters se za chvilku postarají o dobrou náladu.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál Rádiem.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.

0: Za 2:45 je s vámi Signál Rádio. Hrnčíři se o víkendu sjedou do Berouna. Pozvání má Honza Navrátil.
1: Hezký den, opět po roce do Berouna na Husovo náměstí o víkendu opět míří hrnčíři. Na programu jsou totiž tradiční jarní hrnčířské a řemeslné trhy. Letos jsou ve znamení řemesla nožířství. Zájemci se tak dozví, jak se nože vyrábí, jaké jsou jejich druhy a jak se správně brousí. Své umění na náměstí představí na 200 řemeslníků z Česka a také ze zahraničí. Největší zastoupení ale bude mít samozřejmě keramika a také porcelán. Vždy ručně vyráběná, a to zahradní, užitná a stejně tak i dekorativní. Pokud máte chuť na hrnčířské trhy do Berouna vyrazit, tak v sobotu můžete v čase od 8 do 18 hodin, v neděli pak od 9 do 17 hodin. Součástí programu budou i hudební vystoupení a parkování, tak to je zajištěné na mimořádném parkovišti na louce na Závodí. Tak hezký berounský zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Brian Ferry, minutu před 15. hodinou. Doufám, že v práci už se vám to chýlí ke konci. Za moment na cestu domů hezky a Sheena Easton, Bruce Springsteen nebo třeba Ace of Base. Teď už zprávy a také info ze silnic.
1: Signál Rádio doprava.
0: Pozorujte na Praze 4, křižovatka ulic Budějovická a Antela Staška. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, nárazově se zdržíte. Místo, kde se určitě zdržíte, je Praha 10, Benešovská ulice. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a jezdí se Kyvadlově jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
1: Signály hudební minulosti. To jsou hitparádové úspěchy, kauzy a další zajímavosti. Každý všední den vám na Signál Rádiu připomínáme události, které kdysi hýbaly hudebním světem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký den, posloucháte Signál Rádio, 15. hodina je tady a s ní přichází na řadu další zprávy. Poslanci na mimořádné schůzi z podnětu opozice debatují o otázce střetu zájmů premiéra Andreje Babiše o dotacích skupině Agrofert. Opoziční poslanci budou chtít také blokovat přijetí novely, která rozvolňuje zákon o střetu zájmů politiků. Premiér Andrej Babiš se z pracovních důvodů z dnešního sněmovního jednání, včetně mimořádné schůze, omluvil. Letecká společnost Smartwings zahájí od 23. října provoz přímé linky mezi Prahou a Lisabonem. Navýší také počet spojů do Porta, Bilbao a Toulouse. Firma o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Britský ministr obrany John Healey rezignoval po sporu s premiérem Keirem Starmerem. Ten podle něj nevyčlenil dostatek zdrojů potřebných k obraně země.
0: Co se děje v regionu?
1: Ačkoliv pražští silničáři plánovali na tento víkend omezení dopravy na pražském okruhu, tak nakonec je všechno jinak a na silnici bude klid. Plánovaná demolice dvou nadjezdů v úseku mezi Třebonicemi a Slivencem nakonec neproběhne. Důvodem jsou neočekávaná zajištění týkající se podloží. Na který termín stavebníci demolici nadjezdů přesouvají, tak to ještě není jasné.
0: Sport.
1: České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom dnešní los v Shenzhenu, kde se finálový turnaj od 22. do 27. září uskuteční. Titul obhajují Italky. Výsledek losu hodnotí kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová.
2: Samozřejmě jsem ráda, že nehrajeme třeba s Ukrajinou, protože to by bylo velmi těžké, ale máme Velkou Británii, což je velmi hratelný, musím říct, a povedem tam samozřejmě s pokorou a s tím, že prostě každý zápas se prostě o to musíme poprat a jít prostě zápas od zápasu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je oblačno, místy i s deštěm nebo s přehánkami a teploty měříme od 14 do 18 stupňů. V noci na pátek bude obloha polojasná a teploty klesnou na 8 až 4 stupně Celsia. Páteční den nám nabídne většinou zataženou oblohu se slabým deštěm. Vítr zítra zafouká jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty během pátku naměříme od 13 do 18 stupňů, na Moravě i kolem 20. Na horách se budou pohybovat kolem 9 stupňů. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin, 4 minuty, posloucháte Signál Rádio. Mobilní telefon, dobrý pomocník nebo žrout času. Víc probereme za moment na start Phil Collins, s vámi Lukáš Frelich, hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Mišo Sambelo, teď s námi na Signál Rádiu. Jestli patříte mezi ty, co rádi sledují sociální sítě na telefonu nebo chatujete, přemýšleli jste vlastně nad tím, kolik času vám to zabere? Zatímco loni to byly necelé 2 hodiny denně, letos už jsme v průměru skoro na 3 hodinách a děti nezůstávají rozhodně pozadu. 80% již 5- až 7-letých dětí tráví čas s telefonem asi 2 hodiny denně. U teenagerů ve věku 14 až 16 let už jsou to více než 3 hodiny za den. Je toho času nějak moc, nezdá se vám? Možná by stálo za to jít příkladem a dokázat bez problému odložit mobil. Třeba aspoň na víkend.

0: Dream of Me a OMD. Chápu, že teď máte asi v hlavě plány na dovolenou, kam vyrazíte, kde ji strávíte a tak dále, ale víte co? Už jsme společně dlouho nebyli na koncertě.
1: Se signálem na Duren.
0: Vyrazit s námi můžete do pražské O2 arény 24. června, kdy tady zahrají a předvedou svoji velkou show Duren. Do České republiky dorazí po dlouhých 14 letech a vy můžete být u toho úplně zadarmo. Stačí během příštího týdne pečlivě celý den poslouchat naše vysílání a ve chvíli, kdy uslyšíte jakýkoliv hit od Duren, dovolat se do studia jako první. Když se vám to povede, dvě vstupenky budou vaše a pozor, to nejdůležitější, těch hitů od Duren může během dne zaznít hned několik, takže je potřeba poslouchat pečlivě Signál Rádio od rána do večera. Další podrobnosti najdete na našem webu signalradio.cz.
1: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duren od Signál Rádia. Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál Rádia. Se Signál Rádia.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue.

0: Za 2 minuty, 3:15, čas, kdy studio Signál Rádia převezme kolegyně Terka Veselá. Ahoj.
1: Ahoj, Luky.
0: Ty jsi před malou chvílí telefonovala.
1: Ano.
0: A pozor, teď to přijde, jo. Během tvého minutového rozhovoru
1: no.
0: Jsi 6x řekla frázi, no tak super.
1: No tak super.
0: Jsem to tady počítal na prstech obou rukou a 6x, no tak super, no tak super, no tak super. Chtěl bych být tím na druhé straně.
1: Jo, ale tak očividně to bylo super, víš, co mi říkal.
0: Trošku mi to připomínalo rozhovor s AI, no tak super.
1: Děkuju.
0: Mimochodem, trošku si mi tím nahrála, protože na světě je nový průzkum. Zjistilo se, že my dospělí používáme telefon v průměru 3 hodiny denně. Za teenageři od 11 do 17 let dokonce 3,5 hodiny denně. Tak by mě zajímalo, když bys to tak jako se zamyslela, jak hodně využíváš mobil ty?
1: Hele, já to dokonce mám na tom telefonu, že mi to ukazuje, kolik času na tom trávím a za ten den tam mám třeba, no, tak 2 hoďky. Přijde mi to strašný.
0: 2 hoďky. Ono tam ještě v tom průzkumu padla jedna důležitá věc, že zatímco kluci a muži využívají ten telefon třeba pro hraní her, tak ženy četování a k povídání si s kamarádkami. Je to pravda?
1: Asi to sedí.
0: Tak vidíte, co jsme se všechno nedozvěděli.
1: No jo, no tak super.
0: Očividně statistika potvrzena. Já se loučím, mějte se krásně, Terka s vámi dál a já se na vás budu těšit zítra v 11 dopoledne. Ahoj.

0: Send Me an Angel nám na Signal Radio hrálo 2 minuty před čtvrtou. Hned po celé nám osmdesátky přinesou Fine Young Cannibals, Bonnie Tyler nebo Depeche Mode, ale teď se podíváme na silnice a předáme slovo Honzovi Navrátilovi.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášená nehoda se momentálně vyšetřuje na Praze 4 v ulici Budějovická, kde se střetla 2 osobní auta. Komunikace je částečně blokovaná, takže projíždějte s vyšší opatrností.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké odpoledne, 16. hodina je tady, na Signálu jsou připraveny další zprávy, vítejte. Poslanecké jednání o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a dotacích Agrofertu skončilo bez výsledku. Sněmovna totiž neschválila program schůze, kterou vyvolala opozice. Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun. V pravidelném stanovisku to uvedla Národní rozpočtová rada. V letošním roce vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard. Znamenalo by to čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku České republiky. Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. Na problém dnes při slavnostním otevření opraveného pavilonu Pražského ústavu hematologie a krevní transfúze upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
3: Snažíme se skutečně, abychom zvýšili počet dárců krve, protože krev je životadárná tekutina, která nelze zatím jakkoliv uměle nahradit ani vyrobit. Je prostě potřeba, abychom jí darovali, takže prosím, darujte krev, je to obrovsky důležité.
2: Dodejme, že krev dnes v ústavu hematologie daroval také prezident Petr Pavel. Podle hlavy státu to bylo vzhledem k věku naposledy. Lidé v Česku mohou darovat krev od 18 do 65 let. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy v noci provedou velmi tvrdé údery proti Íránu a v blízké budoucnosti obsadí iránský ostrov Chark a zmocní se jeho ropné infrastruktury.
1: Co se děje v regionu?
2: Na novou kampaň pražského dopravního podniku kriticky reagují ochránci lidských práv bojující mimo jiné za trans a nebinární osoby. Důvodem je slogán Identifikuji se jako trolejbus, který se objevil na autobusu. Dopravce se brání, že jde o nadsázku odkazující na proměnu autobusové dopravy na moderní a ekologickou trolejbusovou. V žádném případě se prý nejedná o narážku osobních identit jakékoliv skupiny lidí.
1: Sport.
2: A ve sportu jdeme za fotbalem. Češi si v žebříčku reprezentací o jedno místo polepšili a do mistrovství světa vstupují ze 40. pozice. Do čela pořadí se vrátila Argentina. A autobus s českými fotbalisty dnes zablokoval v Mexiku dopravu. Na trénink, který absolvovali na periferii Guadalajary mimo hlavní stadion, museli hráči kus cesty dojít pěšky.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Venku je oblačno, místy také s deštěm nebo s přehánkami. Teploty měříme od 14 do 18 stupňů Celsia. Noc na pátek bude s polojasnou oblohou a teplotami, které klesnou na 8 až 4 stupně. Páteční den nám nabídne většinou zataženou oblohu se slabým deštěm, vítr zítra zafouká jihozápadní do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme od 13 do 18 stupňů, na Moravě zítra i kolem 20. Tolik další odpolední zprávy. Na Signálu se vracíme k 80.
1: Signál Rádio.
4: Krásný den všem, od mikrofonu Signál Rádia vám pozdrav posílá Terka Veselá. A abychom si naší dnešní první společnou hodinu projasnili a načerpali trochu letní nálady, když už nám to nedopřeje počasí, vydáme se na dovolenou do Chorvatska. Nejdřív ale Fine Young Cannibals, Bonnie Tyler a Mr. Big. Tak užívejte 80.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádiu se vezeme na pohodových vlnách skvělé hudby, ale pokud se těšíte, že se svezete spíš na opravdových mořských vlnách a letos to máte v plánu učinit v Chorvatsku, možná vás potěší, že se do oblíbené prázdninové destinace nemusíte trmácet dlouhé hodiny autem, ale můžete si užít pohodlnou cestu vlakem. Už 26. června se rozjedou spoje Adriatic Express, které nabídnou českým cestujícím přímé vlakové spojení až k Jaderskému moři. Více prozradí mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
1: Spoje Adriatic Express budou v provozu do 31. srpna a nově kromě chorvatské Rijeky zamíří také do slovinského přístavního města Koper. Souprava bude jezdit 6x týdně a nabídne noční cestování včetně lehátkového vozu. Cestující se tak dostanou z Česka k moři bez nutnosti přestupů. Do Rijeky dorazí vlak následující den v dopoledních hodinách. Do Kopru bude vyčleněn přímý vůz, který se v Lublani odpojí a bude pokračovat samostatně do cílové destinace.
0: Adriatic Express zaznamenal velký úspěch už v loni. Kromě Jadranu může být možné vyrazit i na sever Polska spojem Baltic Express. Tak si užijte krásné léto.

0: Na Signal Radio vám hrajeme opravdu zlaté osmdesátky, ale kromě nich pro vás máme i lákavé soutěže.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
0: Ano, jak můžete slyšet, jedna z nich je o vstupenky na historickou leteckou show v Mladé Boleslavi. A jelikož ta se koná už tuto sobotu, zítra máte poslední šanci na to rodinné vstupné pro dvě děti a dva dospělé vyhrát. Pokud vás tedy láká den plný leteckého nadšení, přehlídka modelů už od první světové války nebo dynamické letové ukázky, hned zítra ráno poslouchejte vysílání Jirky Svobody, úspěšně se dovolejte do studia a zodpovězte správně na otázku. Jedině tak můžou být lístky vaše, tak držíme palce.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně. A vy u toho můžete být s námi. Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran. Jakmile zazní, na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky. Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran se Signál rádiem.

Dalibor Janda nás na Signál rádiu dostal do 5 minut před 4:45. Brzy nás čekají zprávy s Honzou Navrátilem, tak si určitě nenechte ujít nové aktuality ze světa. A do té doby se nechte přenést do 80. let Jasonem Donovanem, Gloria Estefan nebo Jennifer Rush.

0: Tears in the Rain, to byl na Signál rádiu poslední hit v 16. hodině. Pěkně nám odrážel dnešní melancholickou náladu za okny. Ale abychom se i trochu rozproudili, hned po zprávách Honzy Navrátila na nás čeká Sherry Sherry Lady od Modern Talking nebo další skvělé osmdesátkové pecky od Supertramp nebo U2.
1: Signál rádio doprava.
0: S nehodou dvou osobáků počítejte na D1 ve směru na Ostravu. Konkrétně se stala na 206. kilometru, tak pokud jste někde blízko, počítejte možná s lehkým zdržením. A na nehodu osobního vozidla s nákladním si dejte pozor na 15. kilometru Pražského okruhu ve směru z Ruzyně na D7. Pohodové cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, 17. hodina je tady, pojďme na signálu na zprávy. Pokračuje schůze poslanecké sněmovny. O sporné novele stavebního zákona se bude jednat až do noci. Prosadili to poslanci koalice ANO, SPD a motoristů společně s opoziční ODS. Ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace zaměstnávají 432 130 lidí. Proti loňsku se počet státních zaměstnanců snížil o 56 831. A to zejména převodem nepedagogických pracovníků na obce a také na kraje. V Česku se připravují stavby 3 malých modulárních reaktorů SMR. Jde o lokality Temelín, Dětmarovice a Tušimice. Ambicí České republiky je být součástí dodavatelského řetězce, takže nejde pouze o český projekt, ale o celoevropský. Řekl to dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle ministra všechno směřuje k tomu, že Rolls-Royce bude mít první reaktor v polovině 30. let ve Velké Británii.
0: Co se děje v regionu?
1: Někdejší budova Chemapolu v pražských Vršovicích půjde nakonec k zemi. Několikapatrový dům totiž není památkou, z jeho minulosti se zachovalo příliš málo původních prvků. Podle vyjádření developerské společnosti, které budova patří, neproběhne demolice dříve než na začátku roku 2029. Dům byl postavený v roce 1970, v roce 2004 prošel úpravami.
0: Sport.
1: A sport musí být o fotbale, fotbalová horečka je totiž tady. Za mořem dnes startuje v pořadí 23. mistrovství světa a těší se na něj také samozřejmě náš sporták Petr Plintovič.
2: Světový šampionát se poprvé odehraje se 48 týmy, včetně toho českého. Ten se na mundial dostal po dlouhých 20 letech a ve skupině ho čeká Jižní Korea, Jihoafrická republika a Mexiko. Úvodní zápas s Koreou čeká český výběr v pátek ráno ve 4 hodiny našeho času. Hrát se bude v mexické Guadalajáře.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy v 17 hodin uzavíráme pohledem na počasí. Venku je oblačno, teploty měříme mezi 14 a 18 stupni Celsia. V noci na pátek bude obloha polojasná, teploty klesnou na 8 až 4 stupně. Zítřejší, konečně už páteční den, nabídne většinou zataženou oblohu se slabým deštěm. Vítr bude foukat od jihozápadu a nejvyšší teploty naměříme od 13 do 18, na Moravě i kolem 20 stupňů. Pokud zítra plánujete cestu nahory, tam počítejte s teplotou kolem 9. Zprávy končí, pokračujeme muzikou.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Je to tak, Honza, pravdu dí, pokračujeme muzikou a to nejen takhle dajakou. Playlist Nové hodiny otevřeme s Sherry Sherry Lady, tak se na to připravte. A pokud si rádi sladíte život dobrým medem, za pár minut dostanete recept na med bezinkový. Prozatím vám ale pohodový poslech přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Na Signal Rádiu jsme si hráli I still haven't found what I'm looking for. A pokud jste ani vy zatím nenašli to, co jste hledali, možná jste ještě neskusili bezinkový med. Tenhle zlatavý sirup s výraznou květinovou chutí samozřejmě není produktem včel, pravý med pouze připomíná, ale právě teď je skvělý čas na to si ho vyrobit. Jako první samozřejmě budete potřebovat bezové květy. Ty se doporučují sbírat za slunného počasí, aby na nich byl pyl, který dělá tu sladkou chuť, takže asi si pár dní počkejte, až přestane pršet a určitě ani potom květy neoplachujte. Květy vložte do větší nádoby, zalejte litrem studené vody a přidejte 2 citrony nakrájené na kolečka i s kůrou. Zakryjte, nechte louhovat někde na chladném místě po dobu 2 dní a poté výluh přeceďte přes plátno nebo husté sítko a květy důkladně vymačkejte. Přisypte kilo cukru, přiveďte k varu a vařte do vaší požadované konzistence. No a voilà, máte výborný med, sladidlo nebo jakýkoliv základ do limonády, na pečení. Prostě přesně tu sladkou tečku, která se hodí do každého letního dne. Stejně jako Sweet Harmony od Beloved. Tak pěkný poslech.

0: Za 6:04 vy si tuhle denní dobu zpříjemňujete hity z 80. Za námi jsou Eláni a před námi Eurythmics, The Cure nebo Michael Jackson. Tak se na ně počkejte.
1: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show.
2: Historical Air Show.
1: A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečný

0: Dobře poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia
1: na číslo 910 260 910
0: a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: Král popu rozproudil éter Signal Rádia, ale další písnička nebude hrát jen tak z éteru, ale z našeho magneťáku.
1: Magneťák Signal Rádia.
0: Jestli se někdy masově prosadila elektronická hudba, tak by to byly právě osmdesátky, kdy syntezátory a různé elektronické zvuky zněly v každé druhé písničce. A skvělou ukázkou téhle éry je hit XLF od Harolda Faltermeyera. Tenhle hit vám bude asi velmi povědomý a velkou zásluhou na tom má fakt, že se už v osmdesátkách stal hlavním soundtrackem filmu Policajt v Beverly Hills. Právě tahle skladba ukazuje, že elektronická hudba může být silná klidně i beze slova a my se o tom na vlastní uši přesvědčíme.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Za 4:04 ideální čas na to se na Signál rádiu naposledy podívat na silnice a poslechnout si zprávy od Honzy Navrátila. S příchodem nové hodiny to pak budou i nové hity 80. a to například od Madony, Belindy Carlisle nebo Falka.
1: Signál rádio, doprava.
0: V poslední dopravě společně zamíříme do Brusnického tunelu ve směru na Barandovský most, kde do sebe nabouraly dvě dodávky. Bylo nutné kvůli nehodě uzavřít levý jízdní pruh, takže to pravděpodobně počítejte s tvořící se kolonou a mějte bezpečné cesty po zbytek dnešního večera.
1: Signál rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaši pohodu. Užijte si víkendy se Signál rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný podvečer, 18. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. A začínáme cenami paliv. Maximální cena benzínu v pátek poprvé po týdnech vzroste. Proti dnešku podraží o 8 haléřů na maximálních 41 korun a 44 haléřů za litr. Nafta naopak zlevní o 10 haléřů na 39 korun a 59 haléřů za litr. Budova amerického ministerstva obrany byla uzavřena a na místě jsou hasiči. Důvodem je potenciálně nebezpečná látka, píše o tom agentura Reuters, která se odvolává na hasiče. Spojené státy dnes v noci podniknou velmi tvrdé údery proti Íránu. V blízké budoucnosti obsadí íránský ostrov Chark a zmocní se íránské ropné infrastruktury. Na síti True Social to napsal americký prezident Donald Trump. Dodal, že Spojené státy americké převezmou plnou kontrolu nad íránskou ropou a zemním plynem, obdobně jako to udělali ve Venezuele, kde to podle Trumpa skvěle funguje jak pro Venezuelu, tak také pro Spojené státy.
0: Co se děje v regionu?
1: Nový tým prevence a pomoci působí na území Prahy 2. Úkolem týmu, o jehož financování se stará městská část, je dohled na veřejná prostranství. Od začátku dubna hlídky upozornili na desítky případů nepořádku v parcích, nevhodného chování a nejvíce případů se týká vykazování bezdomovců nebo drogově závislých lidí. Hlídky se zaměřují také na majitele psů a nebo koloběžkáře.
0: Sport.
1: Už dnes večer vypukne 23. mistrovství světa ve fotbale. Pečlivě ho bude sledovat také náš sporták Petr Plintovič.
2: Šampionát začne v 9 večer našeho času zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou. Druhý zápas ve skupině obstará ve 4 hodiny ráno česká reprezentace s Jižní Koreou. Ze všech 12 čtyřčlenných skupin postoupí nejlepší dva celky. Do play-off projde i 8 nejlepších mužstev na třetích místech.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A dnešní zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je zataženo, místy i s přeháňkami a teploty měříme kolem 16 stupňů. V noci na pátek bude obloha polojasná a teploty klesnou na 8 až 4 stupně Celsia. Páteční den bude ve znamení většinou zatažené oblohy se slabým deštěm. Vítr zítra zafouká jihozápadní rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během pátku vystoupají na 13 až 18 stupňů na Moravě i kolem 20. Takové byly zprávy na Signálu ve čtvrtek s datem 11. června. Hezký zbytek dne přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: I já vás zdravím, na rozdíl od zpráv, ale nekončíme a v 80. jízdě pokračujeme. Čeká nás Madonna, Belinda Carlisle a Falco a pak samozřejmě Signály z minulosti. Kdo by neznal hlášku E.T. volá domů, ta už je v našich pamětích zarytá opravdu dlouho. A jak přesně dlouho, vám už za chvíli, kromě jiného, řekne právě Jirka Svoboda. Taky nadále laďte ten jediný správný signál.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Domů dorazil Falco a k nám do studia naopak dorazil kolega Jirka Svoboda.
1: Posloucháte Signál Radio, je 11. června, den, kdy bylo v roce 1959 poprvé představeno vznášedlo. Náš stroj času už roztáčí svá kolečka a vezme nás do minulosti za dalšími událostmi.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 2003 v Etiopii našly tři lidské lebky staré asi 160 tisíc let. Jde o nejstarší dochované kosti moderního člověka. V roce 1982 měl premiéru snímek E.T. Mimozemšťan režiséra Spielberga. V roce 1888 byl založen klub českých turistů. První značené turistické stezky se objevily v okolí Karlštejna, Řevnice a Zbraslavi. Díky klubu turistů také stojí rozhledna na Petříně a jezdí tam lanovka. V roce 1882 závod o mistrovství Rakousko-Uherska na jednu anglickou míli vyhrál ve Vídni pražský velocipedista Josef Kohout. A v tento den v roce 1770 kapitán James Cook najel na Mělčinu. Byl to sice pech, ale zároveň tím objevil Austrálii.

0: stáli. V reproduktorech vám hraje to nejlepší z 80. let na Signál Rádio. A nezmění se to ani za 3 minutky, kdy se na vás těší Alphaville nebo Sting a po něm i kolega Luboš Dvořák, který pro vás navštívil otevíračku Poštovního muzea v Praze.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel, jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

0: Englishman in New York, velká pecka osmdesátek, od koho jiného než Stinga, od kterého si teď už ale slovo převezme kolega Luboš Dvořák.
1: Národní technické muzeum včera slavnostně otevřelo poštovní muzeum jako své šesté nově získané. Ve Vávrově mlýně v Praze, v sousedství kostela svatého Klimenta a novomlýnské vodárenské věže, zpřístupňuje novou expozici věnovanou technice, poštovnictví a komunikaci a zároveň obnovuje prezentaci unikátních Biedermajerovských interiérů s nástěnnými malbami Josefa Navrátila. Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku letos navíc oslaví 50 let od otevření. Další expozici zapůjčilo Národní technické muzeum do nově zrekonstruované konírny zámku Zápy na Českolipsko. Jsou to povozy a kočáry z dob, kdy poštu vozili ještě koně. Vícenová ředitelka nového muzea Marie Švjatkovská.
2: Já jsem velice ráda, že můžu představit vůbec novou ideu poštovního muzea, které dosud bylo známo jako muzeum známky. Konkrétně se jedná vlastně o Vávrův mlýn, ve kterým se teď nacházíme. Od ledna tohoto roku muzeum poštovní je součástí Národního technického muzea a připravilo vlastně novou formu prezentování toho fenomenu komunikace. Takže dnes můžeme vidět novou expozici, která se jmenuje Technika na poště a neb po 108 letech konečně spolu.
1: Z Muzea slávy pošty zdraví Luboš Dvořák.

0: Chcete mít signál rádio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál rádio rozdává samolepky, tak si o ně napište.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do příjmení.

0: péče.
1: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
2: Zaslechli jste známou melodii, ale nemůžete si vzpomenout na název. Koukněte na náš web signalradio.cz. Hned vedle fotky moderátora najdete odkaz na playlist. Za ním se skrývá nejen seznam odehrané hudby, ale také obaly singlů a texty písní. Objevte hity z našeho éteru na webu www.signalradio.cz. Signál Radio.
3: Odbyla sedmá, krásný večer ze studia Signal Rádia vám přeje Terka Veselá. A kromě toho, že pro vás mám další skvělé hudební kousky, se i připravte na to, že společně otevřeme otázku, zdali by bylo možné, aby po planetě Zemi opět chodili mamuti. Nechte se překvapit a do té doby užívejte CC Catch, Roxette a Lionela Richieho.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Lionel Richie a Say You Say Me, takhle vám hraje Signal Radio, kde se na chvíli přemístíme do Kanady. Tam se totiž vědci pustili do výzkumu veverčích nor v trvale zmrzlé půdě, takzvaném permafrostu. A původně chtěli zjistit, čím se tihle malí hlodavci živili. Jenže při kopání prý narazili na něco, co vůbec nečekali, a to DNA zvířat, která už dnes po zemi neběhají. A to včetně mamuta srstnatého. Jestli si říkáte, jak je něco takového možné, tak právě díky těm veverkám. Ty si totiž do nor celý život nosili jídlo a různé zbytky z okolí. A když pak tehdy půda zamrzla, všechno uvnitř se dokonale zachovalo. Takže zbytky jídla, veverčí výkaly, kosti, kožešiny, semínka, všechno tohle možné v těch norách zůstalo a díky tomu jsou dnes vědci schopni zjistit, kdo v té oblasti žil před tisíci nebo statisíci lety. No a tím, že se objevilo i právě DNA mamuta, se znovu rozvířela debata o tom, jestli by se tenhle dávný obr nemohl jednou vrátit. Některé firmy už prý totiž otevřeně mluví o tom, že by se pomocí genetiky pokusili vytvořit zvíře mamutovi podobné, ale už teď je jasné, že by nešlo o skutečné oživení mamuta, ale spíš o slona upraveného tak, aby ho připomínal. Takže ne, zatím nenastala ta chvíle, kdyby po 4000 letech mamut opět stoupil na půdu planety Země, ale už jsme zase o krok blíž. Tak uvidíme, co dalšího věda přinese a budeme na to čekat samozřejmě s osmdesátkama.

0: Další skvělou osmdesátkovou pecku nám na Signal Radio přinesl sám král popu, ale už co nevidět, budete i vy mít možnost nějaký hit přinést, a to díky Signálům pro radost. Až uslyšíte výzvu, budete vědět, že to je právě ta chvíle, kdy můžete vytočit 910, 260, 910 a nechat někomu zahrát na přání. No a jelikož má dnes svátek Bruno, můžete to spojit i s přáním k svátku, pokud nějakého znáte, a pokud ne, tak aspoň já takto přeju všechno nejlepší jakémukoliv Brunovi, pokud se mezi posluchači aspoň jeden nachází.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál rádiem.
3: Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Signál rádio vám skoro ve 7:45 hrálo Nika Kershova, ale je na čase, aby zahrálo podle vás.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Dneska budeme hrát podle posluchačky Báry, která teda, jak můžete slyšet, na drátě není, ale napsala nám zprávu do studia, kde prosí o to, jestli bychom nemohli zahrát Diagnózu lásku od Petrianu. No a odpověď je samozřejmě jasná. Zahrát ji můžeme a taky zahrajeme, takže Barčo, tohle je pro vás, ať vám hit udělá radost a mějte se krásně, doufám, že to slyšíte.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Krásný večer, máme tady 8. hodinu, s vámi je stále Terka Veselá. Já doufám, že už většina posloucháte z pohodlí domova nebo třeba cestou za nějakou zábavou. Pokud ale potřebujete se zábavou pomoct, tak od toho jsme samozřejmě tady. Chystá se Rick Astley, John Travolta s Olivia Newton-John nebo R.E.M. a pak taky signály hudební minulosti. Nudit se tedy určitě nebudeme a můžeme se do toho rovnou pustit, tak se pěkně nalaďte na další osmdesátky.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: R.E.M. nám zpříjemnili čtvrteční večer, stejně jako nám ho teď zpříjemní kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Začínáme 11. června 1988, kdy na stadionu ve Wembley proběhl koncert k příležitosti 70. narozenin nejslavnějšího politického vězně planety Nelsona Mandely. Ten měl upozornit na politiku apartheidu, tedy brutální rasové diskriminace a věznění nepohodlných osob. Na pódiu se vystřídala celá řada hvězd: Stevie Wonder, Whitney Houston, Phil Collins, Bee Gees nebo třeba herec Richard Gere. Televizní přenos po celém světě sledovala miliarda diváků a budoucí jihoafrický prezident byl propuštěn na svobodu o necelé dva roky později.

Jako další je tu 11. den měsíce června v roce 2005. To spoluzakladatel a kytarista Queen Brian May obdržel řád britského impéria. Za jeho charitativní a hudební přínos mu ho udělila královna Alžběta II. Ocenění se toho dne dočkal i kytarista Led Zeppelin Jimmy Page.

Končíme před 15 lety. Klasické album The Dark Side of the Moon od Pink Floyd, vydané roku 1973, se znovu probojovalo do zámořského žebříčku. Floydi tím překonali neuvěřitelný milník tisíce týdnů strávených v tamní hitparádě.

0: All I need is a miracle, to souhlasí. Někdy si říkáme, že zázrak by to v určitých chvílích potřebovalo. Ale někdy jediné, co potřebujete, je poslouchat Signál Radio, a to především příští týden. Někdo z vás už to třeba ve vysílání zastihl, ale pro ty, kteří netuší, tak příští týden soutěžíme o lístky na koncert Duran Duran. Ano, tahle legendární kapela se k nám vrací po 14 letech a vy toho můžete být součástí. Už příští týden tedy opravdu bedlivě poslouchejte naše vysílání, protože jakýkoliv hit od této kapely může zaznít mezi 8 hodinou ranní a 8 hodinou večerní. A pro vás to znamená, že se musíte rychle dovolat do našeho studia. Pokud vám to zvedneme, lístky jsou vaše. My se tady příští týden moc těšíme, věřím, že i vy. A jako vždy samozřejmě najdete veškeré informace na www.signalradio.cz.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál rádio vám hrálo Kim Wilde a UK, neboli hit, který je pro mě znamením, že mám pro dnešek padla, takže vám popřeju krásný večer. Parádní poslech 80. Jestli jste zvědaví, co vás čeká, tak je to například Slade, Madonna nebo Right Said Fred. A já se na vás budu těšit výjimečně i zítra, tak se mějte a ahoj.

Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show. A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečný den.

0: Dobře poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia
1: na číslo 910 260 910
0: a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
3: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
1: A vy u toho můžete být s námi.
0: Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
1: Jakmile zazní,
0: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
1: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
0: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
1: se Signál Rádiem.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.